0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.
3: Protože

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Madonu Donatella jsem zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla,

se drál oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, po libek letní řekou plyne voda čistá.

srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Rádio Český Blaník. Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

Divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: se to má.
1: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, s vámi je Martina, za chvíli i Petra Janu. Dále to bude skupina Kaba.
2: Jak je to s pravdou se šetří, možná proto, aby zbyla. Je flekatá, jak dalmatý, je černobílá.
1: A nebo Lešek Semelka.
3: Jednou je to, když na to přijde, stále to
1: Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. Půl minutky po šesté, hezké ráno.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Ráno a dopoledne ještě většinou jasno nebo polojasno, odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti. Teploty v Čechách většinou do 26, na západě Čech do 22 stupňů, na Moravě místy do 27. Toliko počasí, hezké ráno.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hasičům se už podařilo zmenšit požár v Českém Švýcarsku na 5 hektarů, a to z původních 100. Letecké hašení tak bylo s podvečerem ukončeno a vrtulníky dnes už nevzlétnou. Les začal hořet mezi Rynalticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. Přes noc nad lokalitou, kde dál platí bezletová zóna, pohybovaly drony s termokamerami a vyhledávaly skrytá ohniska. Na stavební školy by své děti přihlásila desetina rodičů. A to i přesto, že většina z nich považuje tento obor za perspektivní s uplatněním. Nejvíce ale obávají náročných pracovních podmínek i bezpečnosti práce. Vyplývá to z průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který dlouhodobě upozorňuje na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Spojené státy dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu ohrožené íránskou blokádou. Oznámil to americký prezident, podle které jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda íránských přístavů ale stále pokračuje. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Martin, je to tvoje.
1: Děkuju. Moni, ještě než mi utečeš, já tady řeším, anebo vlastně spolu jsme řešili po ránu, jak je to s Timem.
0: Já věřím, že je v pořádku a někde plave.
1: Já si to taky myslím. No, vlastně, kdy byl vypuštěn? To bylo v sobotu někdy kolem rána, devátá, že jo?
0: Ano.
1: Potom první signály přišly v neděli dopoledne, potom ještě v neděli večer, snad i v pondělí ráno a vlastně v úterý se jakoby odmlčel. Ale těch vysvětlení je přeci obrovská spousta, teď, já nevím, ta GPSka mohla spadnout a tak podobně, že jo?
0: Je to možný a já bych prostě věřila.
1: Já taky věřím. A kdo věří, má se dobře.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník, rádio plné českých, ale také slovenských písniček. Teď posílám Ilonu Čákovou a přeji krásné dobré ráno. Za chvíli tady u nás popřejeme také oslavencům, tak ať se dobře poslouchá a skvěle stává.

0: Lešek Semelka a jednou větou, no jednou větou by se to dalo říct, v noci krásně sprchl. A za mě tu se tak báječně spalo, pěkně se vyčistil vzduch, jo, parádička. Máme 6. května, dneska je středa, svátek Radoslav a taky Radoslava a mám tu narozeniny český herec Oldřich Wiesner, dnes je mu 79. Andrea Čundrlíková, česká herečka, ale pozor, v současné době nebo před malou chvílí, před pár lety, ještě manažérka a ta má dnes 74. narozeniny. A také slaví český herec Aleš Háma, tomu je 53 let. Co si dál budeme hrát tady na českém Blaníku? Tak třeba skupinu Kabát, kdo ví jestli, bude tu Petra Janu, anebo Pekař a písnička Naděje je. Já říkám, že naděje vždy umírá poslední a to už je jedno, čeho se to týká. Za chvíli popřejeme Bafanům a já popřeji všem teď hezké ráno. Je přesně 6:45.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na českém Blaníku. Kdo ví jestli, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník. Tak co, už máte za sebou první ranní procházku? Takové to správné ranní olíznutí, že ještě ne? Tak to je velká chyba, je potřeba vyrazit, už je tu nový den. Připomínám, že dnes máme 6. května. A tady je potřeba doplnit jednu věc, že svátek mají agily. Máte doma nějakou agilu? Tak všechno jen to nejlepší popřejte za mě. A zítra, tedy ve čtvrtek, je to Benji, kdo slaví svůj svátek. Tak pejskové, krásný den vám i vašim pánům.
1: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
10: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
11: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.

0: Tohle byla skupina Elán, posloucháte Český Blaník a České ráno 6 minut po půl sedmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A už se hlásí meteorolog Martin Laco. Martine, hezké ráno, jak je v Česku aktuálně?
2: Dobré ráno, tak aktuálně je v Česku většinou polojasno, jen na západě a severu Čech je oblačnost zvětšená. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 14 a 9 stupni, nejchladněji na hřebenech hor, kde jsou teploty 5 až 7 stupňů Celsia.
0: Co počasí přes den, jak to vypadá?
2: Dnes čekáme ráno a dopoledne převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Teploty se dnes v maximech dostanou na 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Vítr dnes mírný, jihozápadní až jižní, 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude v Čechách slábnout.
0: Za mě příjemný den, tak děkuju, mějte se moc hezky.
2: Za málo, naslyšenou.
1: Radio Český Blaník.
0: A jdeme dál. Tady už jsou Reddy Kirken a nebo Lenka Filipová.

0: Naposled.
1: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník. Konopišťa, narozeniny 27. starší obrážky, tedy rádio Blaník, totálně vyprodané. Ale pokud jste si nestihli koupit stupenky, netruchlete, ještě máte malilinkou šanci. Ano, k 27. byste mohli popřát Blaníku na Konopišti. A dokonce by vás to nemuselo stát ani jednu jedinou korunu. Schovali jsme posledních pár stupenek a budeme je rozdávat ve vysílání. Tak si na to rozhodně počkejte. A na Konopišti bude i Jakub Smolík. A v čem je podle něj Konopiště výjimečné, Jakube?
2: Tak tento koncert je výjimečný nejenom počtem lidí, ale samozřejmě se tam potkáme všichni s kamarádama, že můžeme i si popovídat, ale hlavně je důležitý to, že na tom koncertě zazní písničky, které jsou český, úžasný, jako Blaník, sluníčkový, pohodový, a ta atmosféra taky tomu prostě naděluje tam, když dá počasí, tak si myslím, že všichni se tam užijeme krásný odpoledne, krásný večer.
1: Co znamená Konopiště pro mého kolegu, moderátora Rádia Blaník a Český Blaník Vlastu Suka? Konopiště, co to pro tebe je? Jak to vnímáš?
3: Ahoj, jmenuji se Vlasta Suk. Když se řekne Konopiště, tak se mi hned vybaví narozeninový koncert pro všechny bezvalidi. A co pro mě znamená? Strašně moc. Je to okamžik plný emocí, na který vzpomínám po celý rok. Úžasní zpěváci, bezvadná atmosféra a vy, posluchači Rádia Blaník, společně s námi. Když se tohle všechno skloubí dohromady, je z toho zkrátka pro mě nezapomenutelný zážitek.
1: Ty jsi to řekl za mě a řekl jsi to krásně, Vlasto. Velké díky, za chvíli opět a Radeček a písnička Bratři, a mám tu také kapelu Brutus. Dřív než zaplatíš, tak poslouchejte dál české písničky, které máte rádi z Českého Blaníku.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Profi vodá, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabil.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
13: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Rádio Český Blaník.
15: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Bylo 7 hodin, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli to budou holky. Roztančíme svět, nemáme na dohled, kouzlo moci začíná. Marek Ztracený. Naše cesty rovný, anebo klikatý. A nebo sa kvantofy. Dávej ber, dávej co máš. Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. Dobré ráno, minutu po 7. Počasí na Českém Blaníku. Ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru oblačno až zataženo, přibývání oblačnosti zhruba od té třetí, čtvrté odpolední v Čechách, na Moravě až později. Jinak teploty taky rozdílné, na Moravě to může být až 26, v Čechách většinou do 23, 24 stupňů Celsia. Já vám přeji krásný dobrý den a poslouchejte dál. Za chvíli Monika a zprávy.
1: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%, a to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
2: Tak je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: Tak co, našla jsi něco?
5: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
4: No jo, tady jich jako po dešti.
6: Na Brumlovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
7: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka letos poprvé dorazilo velké bouřkové pásmo. Nejsilnější byly bouřky v Karlovarském kraji a na západě Ústeckého kraje. Aktivnější byly také na Plzeňsku a Rokycansku a právě tady místy v bouřkách spadlo až 40 mm srážek. Dnes by mělo být víc deště, hlavně na západě a severozápadě Česka. Vůbec nezaprší na jihovýchodě Moravy. Zítra se pak za studenou frontou ochladí. Spor o značku Mucha bude řešit Vrchní soud v Praze. Odvolal se k němu rodinný Mucha Trust poté, co městský soud v dubnu zamítl většinu jeho návrhů. Tím se pro podnikatele Sebastiana Pavlovského otevírá prostor pro spor o náhradu škody. Ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové vznikne nové náměstí a bytový dům. Do druhého kola architektonicko-urbanistické soutěže podal návrhy všech pět uchazečů, kteří uspěli v prvním kole. Porota by o nich měla jednat zítra. Kuklenský brownfield o výměře skoro 14 hektarů má podle radnice výjimečný potenciál pro vznik nového centra čtvrti pro 1900 lidí. Táborská zoo se může pochlubit novým přírůstkem. V sobotu se návštěvníkům představí velbloudice Amara, jak potvrzuje i ředitel zahrady Evžen Korec.
11: Získat samici velblouda z evropských chovů vůbec není jednoduché. Pracovali jsme na tom zhruba 3/4 roku. Návštěvníci s ní mohou seznámit tuto sobotu, kdy bude speciální komentované krmení u velbloudů a kde řekneme všechny podrobnosti, včetně dovozu tohoto vzácného zvířete.
10: Přesný rozpis všech sobotních komentovaných krmení jsou na webu zootabor.eu. Tolik zprávy na Českém Blaníku a je tu Martin Císař.
9: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, jsem tu, krásné ráno i tobě, Moni, a všem posluchačům Českého Blaníku. Tohle už jsou holky a písnička Hvězdy. Máme 7:04 a za chvíli je tu písnička dne. Dnes to budou Naše cesty a Marek Ztracený. Tak skvělé ráno, hezký celý den, ať se daří. Je 6. května.

0: Dávej ber. Sagvantofy. A tak si tak říkám, že je spousty krásných českých písniček. Je to paráda, hraje český Blaník, jasná věc. Ovšem Naše cesty, to je ta od Marka Ztraceného. A já jsem si vždycky říkal, Naše cesty, jak tahle písnička mohla vzniknout? Jaký má příběh? A teď vám to prozradí sám Marek.
1: Písnička dne.
2: Na českém Blaníku.
0: Co já už mluvit nebudu, Marku.
3: Písnička Naše cesty, která vlastně je taková jako silná, emotivní a možná i romantická, tak vznikla paradoxně na hrozně zvláštním místě a to bylo v práci mýho táty, který dělal na čistici odpadních vod a já jsem tam po nocích chodil skládat, protože to byl hrozný klid, takže to abyste jenom věděli a jinak já jsem vůbec netušil, že to by to mohl být takovej hit. Ani jsem vlastně nebyl přesvědčený, že tu písničku zařadím na desku, ale nakonec se tak stalo a jsem samozřejmě rád a klip se natáčel na Šumavě v Železné rudě, opravdu na hranicích, kde dřív byla železná opona, protože ten klip potom pojednává a pamatuju si, jak jsme se modlili, ať už nesněží, protože to bylo někdy, myslím, v říjnu a ono zrovna začalo, takže jsme to měli takový divoký. Mám s tím spojený bohužel i to, že když jsem tu písničku dotočil a chtěl vydat, tak přišla informace, že zemřel Karel Gott. Takže to bylo takový, že mám takový spojený pocity štěstí a hroznýho smutku, takže ta písnička je taková pro mě zapeklitá.

0: Skvělé ráno, posloucháte Český Blaník a tohle byla skupina Kryštof. Máme 6. května, svátek mají všichni radoslavové. Já koukám na původ, ten je slovanský, význam nejčastěji vykládáno jako radost slavící, anebo ten, kdo se stará, dbá o slávu. A domácí podoby Ráďa, Radek, Radouš, Radík, Slávek. A v České republice jde o středně oblíbené jméno, které nosí zhruba 2700 mužů. Tak tedy ještě jednou Radoslavům, ale pozor, dnes také Radoslavám všechno nejlepší. Za chvíli se podíváme na české, moravské a slezské počasí, jak je po ránu a jaký bude ten dnešní den. Do té doby Jirka Korn anebo Hana Hegerová. České písničky, které máte rádi, jsou tu pro vás.
1: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura Zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
5: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nich 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
6: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce.
7: Legendy v Třebívlicích.
6: Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Love. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendy v Třebívlicích.cz.
8: Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když na

všechno pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš, je to odva za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: lásko prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět. Jíva rozkvétá, všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.
1: Tohle byla Hana Hegerová, vy posloucháte Rádio Český Blaník, za chvíli Honza Nedvěd a nebo slovenská skupina Modus. Teď se podíváme na české, moravské a slezské počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Hlásí se Martin Laco, Český hydrometeorologický ústav. Martine, hezké ráno přeji. Jaké je teď aktuálně počasí v Česku?
3: Dobré ráno, tak aktuálně je v Česku většinou polojasno, jen na západě a severu Čech je oblačnost zvětšená. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 14 a 9 stupni, nejchladněji na hřebenech hor, kde jsou teploty 5 až 7 stupňů Celsia.
1: To je aktuální stav, jaké počasí přinese dnešní den?
3: Dnes čekáme ráno a dopoledne převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Teploty se dnes v maximech dostanou na 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Vítr dnes mírný, jihozápadní až jižní, 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude v Čechách slábnout.
1: Za mě parádní den, tak si ho užijte i vy. Martine, mějte se krásně a všichni posluchači, užijte si parádní den.
3: Za málo naslyšenou.
2: České ráno.
4: Na Českém Blaníku. Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Tohle byla slovenská skupina Modus a vy posloucháte Rádio Český Blaník. Je pravdou, že zítra poslední pracovní den tohoto týdne a potom 3 dny volna, což je naprosto báječné. Doufám, že si to budete užívat s naším společným českým vysíláním. Protože české nebo slovenské písničky ty hrajeme pořád a hrajeme dokonce i na vaše přání. Je to 3x denně, teď přichází ten okamžik krátce po 8, kdy si můžete vybrat vy, naši posluchači, jakou písničku byste chtěli slyšet. Nějakou, kterou jste třeba už dlouho neslyšeli, je to pouze na vás. WhatsApp Českého Blaníku je to k dispozici a to na čísle 720 83 63 07. Tak co, jakou máme zahrát pro někoho z vašich kamarádů, přátel anebo z vaší rodiny? Dejte nám vědět, napište, anebo zanechte hlasovou zprávu. Ještě jednou WhatsApp 720 83 63 07. Co dál tady u nás, tak za chvíli Jelen, Touhá pláč, anebo otázky skupiny Olympic. Já vám přeji krásné, dobré ráno.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete 1 kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
10: Český Blaník. Český.

0: Skvělé ráno, v tuhle chvíli máme 8 hodin, vy posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli tu budou Řeka zázraků Hany Zagorové.
1: Koukej člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: Také zaspívá Petr Mok.
2: Ty tančíš sama.
0: A zahraje i zaspívá skupina Činasky. České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník. Já přeji krásné středeční ráno.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaká středa bude ráno a dopoledne? Převážně slunečná s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer přibývání oblačnosti. Teploty většinou do 26, v Čechách na západě do 20 stupňů Celsia. Toliko počasí, jak to vypadá na silnicích, to víme a přidáváme informace právě teď.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Na dálnici D11 na 95. kilometru směrem na Jaroměř se střetlo osobní auto s nákladním. Na dálnici D1 okolo kilometru 323 ve směru na Vyškov dejte pozor na rozházené dřevěné desky mezi pruhy. A v Praze na Brněnské za sjezdem na Chodov ve směru do centra blokuje provoz nehoda osobního auta s motorkářem. Na místě se vytvořila kolona, která má 6 kilometrů a stále narůstá.
0: Tak, děkujeme za aktuální informace. Pokud máte taky nějakou, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je tu na čísle 720 83 63 07. Přeji šťastnou cestu, hezké ráno a za chvíli zprávy s Monikou.
6: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
8: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Maturanty už za malou chvíli čekají další státní didaktické testy. Tentokrát se týkají těch, kteří je skládají z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat Cermatu si tyto jazyky jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky vybralo dohromady asi 1260 žáků, kteří jdou ke zkoušce vůbec poprvé. Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v celé Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko také zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen elektřiny i plynu. Letos by měl tento trend podle nových statistik Eurostatu pokračovat. Proměna Kladenského náměstí Svobody v centru města pokračuje. Jižní část začne už během několika týdnů sloužit chodcům. Úplně opravené bude náměstí letos v létě. Vodu pro zeleně na něm bude zajišťovat technologie využívající dešťovou vodu. V obdobném rozsahu bude systém použit i v Česku poprvé. Památky se snaží nalákat návštěvníky na nové expozice. Na jednu novinku teď láká taky státní zámek v Zákupech na Českolipsku. O co přesně jde, říká kastelán Vladimír Tregl.
10: Návštěvníci, když navštíví teď Zákupský zámek, tak kromě těch původně zařízených císařských interiérů v hlavní budově zámku mají možnost se jít právě podívat i do konírny a teď už tu prostoru nevidí pouze prázdnou, jako tu monumentální architekturu té obrovské konírny, ale vidí tam právě i těch 13 historických kočárů.
9: Podobné novinky chystají i další památky, třeba zámek Světlá nad Sázavou. Nově nabízí výstavu historických kočárků a dětských předmětů. Tolik zprávy, hezké ráno.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Tak Moniko, velké díky za aktuální informace a my si pojďme dál hrát. Tohle už jsou Činasky a já přeji hezké ráno. Zase

0: Eva Farná a Mirai, za chvíli taky Víťa Vávra a písnička na přání přichází právě teď.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Na Český Blaník se obrátil posluchač ze Slovenska a píše: ahojte, prosím, zahrajte pre Lenku z Albrechtic u Českého Těšína k její dnešním narozeninám. Prajem všetko najlepšie a pesničku Večerníček od Karola Černocha. Ďakujem, Marian zo Slovenska z mesta Martin. Tak jo, písničku rádi posílám. Doufám, že potěší posluchačku Lenku, a tady už je Karel Černoch a jeho Večerníček.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Víťa Vávra tady na Českém Blaníku, za chvíli Hana Zagorová, Řeka zázraků, nebo slovenská skupina Elán a Zalúbil sa chlapec. A také se podíváme na počasí s Martinem Lacem, za chvíli tady u nás.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: A do barvy.
6: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
7: Veselé barvičky jara.
6: Akce platí do konce června.
7: Navštivte A do barvy a jste v pohodě.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
11: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
14: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: České písničky, které máte rádi.
18: Na rádiu Český Blaník.

0: Slovenská skupina Elán, české, moravské a slezské počasí. To nás zajímá, jaký dnešek bude?
1: Počasí na Českém Blaní.
0: Tohle ví meteorolog Martin Laco. Tak Martine, jak to vypadá s předpovědí na ten dnešní den?
2: Dnes čekáme ráno a dopoledne převážně slunečno, jen s ojedinělými přehánkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Teploty se dnes v maximech dostanou na 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Vítr dnes mírný, jihozápadní až jižní, 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude v Čechách slábnout.
0: To byl meteorolog Martin Laco. My si pojďme hrát, za chvíli Pavel Bobek, teď je tu Petr Muk, Tančí sama.

0: Skvělé ráno, ještě 2 minuty a máme 9:15, posloucháte Český Blaník. A teď jedna poštovně blanická novinka. Konopiště má konečně svou poštovní známku. Do prodeje jde právě dnes a podrobnosti o ní nám prozradí mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
1: Samostatná známka vychází v nákladu 400 tisíc kusů. Její cena je 31 korun a k dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
0: Tak se máme na co těšit, těšte se také na další české písničky a za chvíli i na Veroniku Rážovou. Ta s vámi bude mezi 9. a 13. Takže pohodový den, ať se vám dneska daří.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde
8: od lesa, koupí auto od Esa.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Love. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
12: Český Blaník. Český.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: pražský Karel Gott a Lady Karneval na českém Blaníku. 9:00 právě teď odbíjí skvělé načasování. No a před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si Lucku Vondráčkovou. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. Se svým vyznáním přijdou Bobr a Motýl. Ty jsi má láska, ty jsi můj sen. A pozor na přízrak 7B, bude to Karamel. Já sama si kráčím po cestách. Taky dorazí Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Přinese nám další ze svých kousků. No a před námi už jsou také zprávy a počasí.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: I když to včera vypadalo, že bude pršet a že to jen tak nepřestane, tak nakonec přestalo. To na většině území. Očekávejte, že dnešní teploty budou příznivé a počasí bude krásné. Dočkáme se většinou slunečné oblohy jen s ojedinělými přeháňkami. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 22. až 26. stupněm. Na horách naměříte kolem 15.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs se zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k novele upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Hasičům se včera podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Požár vypukl v sobotu odpoledne, hasiči ho dostali pod kontrolu v pondělí večer. Praha si tento týden znovu připomíná povstání, které osvobodilo město z nacistického područí. Události si lidé mohou nově projít i v mobilu. Pomáhá s tím aplikace s mapou barikád a pietních míst. K ní více řekne mluvčí města Tadeáš Provazník.
1: Díky této unikátní interaktivní mapě mohou Pražané zjistit více o pietních místech v okolí svého bydliště i celé Prahy, uctít památku padlých a symbolicky v uvozovkách zapálit online svíčku u pomníčku. Mapa zároveň obsahuje detailní informace o jednotlivých památnících.
0: Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které má.
4: Je to tak, už je tu další dávka českých písniček do vašich uší. Dáme si Pavla Žalmanova Honku, Petra Kotvalda anebo Karamel na Českém Blaníku. Vás.

0: Čech, to rekordman.
1: Posloucháte Český Blaník, 9 hodin a 14 minut k tomu a já už si přizvu na pomoc Pepína Vaňka. Ten přichází z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A schválně, co pak Blanického nám tentokrát přináší?
2: V červenci roku 2002 vzali pracanti z Rádia Blaník 185 kilo banánů, bylo jich rovných 1000 kousků, a vytvořili z nich slunce, které mělo průměr 3,6 metru. Dalo jim to práci, ale rekord se povedl a my k tomu gratulujeme.
1: Tak taky gratuluju a děkuji moc, Pepíno, za připomenutí tohoto nádherného rekordu. Těším se zítra na další.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: A teď už další české písničky, které máte rádi. Za chvilku si dáme Bobra a Motýla, zaspívá i Dalibor Janda anebo Lucka Vondráčková. Kdy vzlétnu já na Českém Blaníku?

0: Bobr a Motýl a jejich vyznání na českém Blaníku. 9 hodin 24 minut, k tomu dneska máme 6. května. Já vám už za chvíli prozradím, čeho je dnešek mezinárodním dnem. A možná, že budete překvapeni. Za chviličku už další české písničky. Dáme si Krištofy, taky Janu Kratochvílovou a nebo Honzu Kalouska.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
9: Maxi Dotace.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
13: Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

0: Tak mi Beata Dubasová trošičku nahrála, jsme také, aké jsme, a pokud jste takový, jaký jste a chtěli byste s tím něco udělat a třeba držíte drastickou dietu, právě dnes byste se měli zamyslet, protože je Mezinárodní den bez diet. Neznamená to, že pokud chcete třeba schodit, že byste se měli rázem demotivovat a nechat to být, to rozhodně ne, ale právě tento den připomíná modrou stužkou, která je symbolem tohoto dne, abyste nedrželi drastické diety, které mají na vaše zdraví negativní dopad. Takže hladovění nebo různé pití nápojů, které vašemu tělu nic nedodají, stejně tak i pak výkyvy, jako je jojo efekt a podobně, tak to všechno vám škodí a měli byste právě dnes se na chviličku zastavit, třeba se poradit s nějakým odborníkem, nutričním specialistou a nebo zkrátka a dobře změnit dietu, která vám nevyhovuje. Není to o tom tedy, abyste přestali hubnout nebo zlepšovat svoji tělesnou schránku, je to jenom o tom, abyste to dělali správně. Takže dnes Mezinárodní den proti dietám, někde uváděný jako Mezinárodní den bez diet, tak pokud si třeba dovolíte i trošičku zahřešit, tak vám přeju, ať si pochutnáte. Za chviličku zcela dietní české písničky, které máte rádi, nabídnu třeba Michala Davida, anebo Kabáty.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proktoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proktoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: I takové dny jsou,

0: 1996, kdy Marta Kubišová nahrála tuhle krásnou písničku. To je Depeše na Českém Blaníku. 10. hodina už odbyla a co nás čeká po ní? Třeba Tereza Kernlová. Přísahám, nedovolím volný pád. Taky Lenka Filipová, Zamilovaná.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dál.
0: A nebo kapela Jelen, Klidná jako voda.
2: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Vy buďte taky klidní. Pokud nemáte lístek na Konopiště, já vám řeknu, co s tím.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ale do té doby si dáme ještě zprávy a nebo počasí. Očekávejte, že dnes nám bude svítit sluníčko a teploměr ukáže až 26 stupňů. Na horách bude kolem 15. V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů Celsia a pokud jste zvědaví, jak bude zítra, tak taky to vůbec nebude špatné. Očekávejte, že čtvrtek ukáže až 19 stupňové teploty. Obloha bude ale zatažená a oblačná. Tu a tam i přeháňky.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny a nepovinná těžší zkouška z matematiky. Didaktické testy státní maturity dnes skončí, začaly v pondělí. Ke státním maturitám se letos přihlásilo přes 84 tisíc takzvaných prvomaturantů. V pátek budou některé obchody zavřené. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat mimo provoz. Tady je mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
9: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
8: Omezení se nevztahuje na prodej na autobusových a vlakových nádražích a letištích, na prodejny v nemocnicích, lékárny a benzinky. Evropská unie vyzvala americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrůžky amerického prezidenta Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut. Podle francouzského prezidenta Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci, než ztrácet čas pohrůžkami ohledně cel. Prvním finalistou fotbalové ligy mistrů je Arsenal. V odvetě semifinále porazil doma 1-0 Atlético Madrid. Arsenal postoupil do finále po 20 letech. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
3: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník 5:05 hodině. S vámi Veronika Rážová. Před námi Tomáš Linka, Tereza Kernlová nebo Arakaj.

0: Rádio Český Blaník.
1: Skládáš den z pocitů.

Posloucháte Český Blaník, tohle byl Tomáš Linka. 10 hodin a 14, už 15 minut. Takže pojďme si to teď trošičku shrnout. Konopiště 2026. Blanické narozeniny se už nezadržitelně blíží. 30. května to všechno propukne. No a mě tak napadá, pokud vám třeba zbyl z Vánoc adventní kalendář nerozbalený, a nebo pokud ho někde potkáte v obchodech, pak si ho kupte, protože máme přesně 24 dní do tohoto dne. Takže si můžete vyloupávat okénko po okénku, a nebo si ho můžete zkrátka vyrobit, a nebo se jenom podívejte do kalendáře a počítejte spolu s námi. Už jenom 24 dní chybí a my se všichni sejdeme na Konopišti, kde to bude víc než skvělé, protože tam bude hned desítka interpretů. Tedy Helena Vondráčková, Jiří Korn, Dalibor Janda, taky Michal David, Lucie Bílá. No a přijedou i No Name. Dohromady 10 interpretů, které znáte od nás z našeho vysílání. No a vy můžete být u toho. Tedy pokud budete mít lístek, no a pokud ho nemáte, tak i přesto můžete být u toho. Pokud budete dobře poslouchat Český Blaník a pokud budete mít trochu toho štěstí a lístky u nás vyhrajete. Už brzy se dozvíte víc, takže poslouchejte, nenechte si to ujít. Je to skutečně, ale skutečně poslední možnost, jak se dostat na oslavu blanických narozenin. Teď už další české písničky, které máte rádi, a vlastně i jedna slovenská od kapely Tým. Do té doby Lenka Filipová na Českém Blaníku. Tak hezký poslech a zůstávejte s námi.

0: Lucie Bílá, Kamil Střihavka a pohádky je konec. Tady u nás ale konec není, naopak budeme pokračovat dál. Už za chvíli vám prozradím, jak si můžete i vy udělat radost svou oblíbenou písničkou. Tedy, jak vám můžu zahrát písničku na přání, tak si počkejte na ten jednoduchý návod a do té doby si užijte Marka Ztraceného, Činasky, Jelen a nebo Hanku Zagorovou.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1 – topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2 – průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3 – plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1 – rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka – vaše rekonstrukční banka.
9: Haló, haló! Zahradnictví České zemědělské univerzity v Jevanech vám nově otevírá brány i v neděli. Budeme na vás čekat od 9 do 15 hodin a to celou hlavní zahradnickou sezónu až do 10. května. Najdete zde vše pro zkrášlení vašich zahrad. Ano, slyšíte dobře. Až do 10. května je otevřeno v zahradnictví Jevany i v neděli. lesy.czu.cz.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
12: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
13: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
12: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
14: Tak kávní božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
15: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.

0: Gilly Lenau. Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jill Lenau.
1: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byl Marek Ztracený na Českém Vlaníku krátce před 10:45. Už se blíží ten čas, kdy vy si vyberete písničku. Tedy písnička na přání, to bude co nevidět zhruba za půl hodiny. A vy si už teď o ní pište na 720836307. Napsat můžete buď klasickou SMS zprávu a nebo přes WhatsAppovou aplikaci můžete SMSkovat a nebo taky nahrávat hlasovky. Tak ať už zvolíte cokoliv, já se na vaše přáníčko moc těším. Vyberte si písničku, napište pro koho bude, taky od koho, tedy kdo jste, jak se jmenujete, ať to není anonymní, a za nějakou půl hodinu tu písnička na přání bude pro vás. No a teď už další české písničky, které máte rádi, které jsme pro vás připravili my. Za pár okamžiků třeba Helena Vondráčková, Janek Ledecký a nebo Karel Gott na Českém Vlaníku.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: No proto.
1: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
13: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany, postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
14: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli čtyřkoli. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Písničku na přání.
1: Ve čtvrt na 12 je ta správná, ta úplně ideální chvíle na to, abychom vás potěšili takhle pěkně před obědem. Tak já se dívám na naši SMS bránu s číslem 720-836-3307 a vybírám vzkaz od Elišky, která píše, že prosí o zahrání písničky Stánky od Brontosaurů. Tak Eliško, vaše přání je mi rozkazem. Tady jsou hezký poslech a děkujeme za zaslání vzkazu.
0: Písnička na přání.
2: Na Českém blaníku.

0: Tak já vám nebudu šeptat, já vám to řeknu, co bude fakt. My se tady u nás na Českém Blaníku budeme věnovat jednomu neuvěřitelnému a řekla bych převratnému objevu. Je to velice aktuální záležitost, tak si na to počkejte. Do té doby si dáme Harley, taky Alici Hálovou a nebo duet Michala Hrůzy a Klary Vytiskové. Už za chvíli, tady u nás na Českém Blaníku.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
4: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
5: Jízdy na bobové dráze.
3: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
5: Soutěže.
3: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
5: A koncert Tomáše Kluse.
3: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
5: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
3: nhr.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
7: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
11: Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo? Skutečnost či sen?

0: stárnoucí Petr Nač, Kristýnka Iva spí na Českém Blaníku. 11 hodin 43 minut k tomu, to je aktuální čas a představte si, co se podařilo. Jeskyně Švédů v Stůl v Moravském Krasu totiž přinesla neskutečně mimořádný objev. Mezinárodní tým archeologů, vedený vědci z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, tu totiž odhalil unikátní rytinu hlavy a krku koně. Ta je stará přibližně 15 až 14 tisíc let. Podle odborníků se jedná o velice vzácný doklad magdalenského umění z konce poslední doby ledové. Zajímavostí je taky, že se nejedná o úplně běžný přenosný artefakt. Rytina se nachází na bloku vápence, který byl původně součástí jeskyní stěny a oddělil se přirozenými procesy. Zároveň analýzy potvrdily, že kámen pochází přímo z místního masivu a že obraz byl vytvořen kamennými nástroji, typickými právě pro tehdejší kulturu. Dá se říct, že takový objev naznačuje, že jeskyní umění mohlo existovat i na území dnešní České republiky, i když se dosud nedochovalo nebo nebylo objeveno. Takže dá se říct, že tohle je skutečně převratný objev. My archeologům samozřejmě gratulujeme. Je to pro celou českou archeologii velice povzbudivá zpráva. Tak děkujeme, no a pokračujeme dál, vrátíme se k českým písničkám a ty jsou především trošičku mladšího data. Za chviličku Iveta Bartošová anebo Petr Spálený. Trápím se, trápím na Českém Blaníku.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty, 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
12: Český Blaník.

0: Mandraže a brouci na Českém Planíku. 12. hodina je tady. Já se budu snažit mluvit hodně nahlas, abych přehlušila zkoušku sirén a řeknu vám, jaké písničky to budou mezi 12. a 13. Tak třeba Slza, každý sám. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím. Srdce je taky jen sval. Bude tu i Věra Špinarová a její Slunečné pobřeží. Slunečné pobřeží. A nebo kapela Miraj. Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima. Tak to všechno mezi 12. a 13. na Českém Blaníku. Určitě zůstávejte s námi, protože kromě písniček se podíváme i do Postřižinské zahrady.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové slibují, že na severozápadě země by mělo pršet a mohou se vyskytnout i vydatnější bouřky, tak s tím počítejte. Teploty dnes do 26 stupňů, v noci pak něco mezi 12 až 8 stupni Celsia. No a jak bude zítra, o něco chladněji, ale pořád příjemně. Očekávejte, že přes den naměříme většinou mezi 16 až 20 stupni. Už za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zprávy na Českém Planu.
8: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich pohybuje ještě asi 370, odpoledne se možná počet sníží. V noci nad územím pršelo, uhasit zbývá asi 4,5 hektaru. Po celém Česku se památky snaží návštěvníkům nabídnout nové expozice. Novinku teď představuje taky státní zámek v Zákupech na Českolipsku. O co jde, ví kastelán Vladimír Tregl.
9: Návštěvníci, když navštíví teď Zákupský zámek, tak kromě těch původně zařízených císařských interiérů v hlavní budově zámku mají možnost se jít právě podívat i do konírny a teď už tu prostoru nevidí pouze prázdnou, jako tu monumentální architekturu té obrovské konírny, ale vidí tam právě i těch 13 kočárů.
8: Podobné novinky chystají i další památky. Třeba zámek Světlá nad Sázavou nově nabízí výstavu historických kočárků a dětských předmětů. V Curychu se léčí muž s hantavirem, oznámila to dnes švýcarská vláda. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Kabinet uvedl, že švýcarským občanům v tuto chvíli nebezpečí nehrozí. Fotbalová Liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, který si zahraje s Arsenalem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit Paris Saint-Germain. Ve strhujícím prvním semifinále zvítězili Pařížané 5-4. Dnešní odveta má výkop v 9 večer. Arsenal v úterý vyřadil Atlético Madrid. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Už za chvíli na Českém Blaníku Slza, Extra Band a nebo taky Lucie Vondráčková. A když už jsme byli u toho počasí, tak tady máte její vítr na Českém Blaníku. Tak krásné odpoledne.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byla Slza každej sám. Vy se rozhodně neocitnete sami, pokud budete 30. května na Konopišti. Bude nás tam totiž velká spousta a těch interpretů, kteří budou zpívat, bude dohromady 10, včetně Michala Davida. Pokud patříte mezi jeho fanoušky a říkáte si, no jo, ale ještě 24 dnů musím čekat, tak nemusíte. Michala Davida naživo totiž můžete slyšet už zítra, a to na nádherném zahajovacím koncertě v areálu Postřižínská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Koncert se odehraje zítra, vystoupí tam jako host na této akci, mimo jiné i písničkář Láska, a vstupenky jsou v předprodeji, takže máte možnost si je ještě zakoupit. No a pokud byste se chtěli podívat do Postřižínské zahrady třeba jindy, pokud se vám to zkrátka a dobře zítra nehodí, mrkněte se na to, co všechno se tam bude konat. Postřižínská zahrada CZ. To je ten správný web a to je to správné místo pro vaše hudební zážitky. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si třeba Věru Špinarovou, Richarda Millera a taky Jaroslava Ohlíře. Severní vítr.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Věra Špinarová nás krásně naladila do takového příjemného letního počasí. Slunečné pobřeží na Českém Blaníku. Nakonec sluníčko je i u nás, nejenom v logu. Mrkněte se třeba na naše sociální sítě. Na Instagramu i na Facebooku je sluníčka spousta. A nejenom také, jak už jsem říkala v tom logu, ale i v různých příspěvcích. Podívejte se třeba na pořad našeho milého kolegy Martina Císaře. Ten se totiž věnuje pejskům, pejskařům a zjišťuje spoustu zajímavých věcí, které jste třeba ani netušili. Takže mrkněte na to, doporučuji vřele, já sama jsem jeho velkou faninkou. No a teď už další české písničky, které máte rádi. Za pár okamžiků Miraj a nebo Jaroslav Vikrent.
1: Domov dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
7: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s tákem.
7: Najdete na levnékřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
10: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
12: Český Blaník.
13: Ty moje lásko povledlá, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím rovnou říct,

pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím.

mlčka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

0: Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený hříb, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima zákliná a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam.
1: Tak jsme se trošičku naladili. Ladovský, ostravský a ještě zimně. Možná taková předzvěst toho zítřejšího počasí, kdy se nám, ale nebojte, jenom slabě ochladí. Možná už jste slyšeli ten sympatický smích, to je můj stejně sympatický kolega Michal Krusberský, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem.
1: Tak jak je venku, prosím tě, pověs mi to, protože já jsem přicházela ráno do rádia a čekala jsem si, proč já jsem si vzala tady tu plátěnou bundičku, když bude teplo, ale...
2: No, buď jsi... ráda, že jsi si vzala, protože ono sice svítí sluníčko, ale ten vítr je docela studený, takže bude se hodit, neboj.
1: Ano, ano, před chvilkou o tom zpívala Lucka Vondráčková Vítr, takže já se do toho vrhnu za pár okamžiků. Tobě přenechám klidné, bez větří tady u nás v Českoblanickém vysílání. No a prozradím, že odpoledne bude řeč opět o konopišti, přijde Pepíno Vaněk a budete mít i šanci nechat si zahrát písničku na přání. To všechno a ještě mnohem více s Michalem Krusberským na Českém Blaníku.
3: Tak co, našla jsi něco?
4: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
3: No jo, tady jich jako po dešti.
5: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
6: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
9: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
8: I teď?
10: Ano.
8: A teď?
10: Jo, včera, dnes i zítra.
9: Prostě pořád.
11: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
17: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Rádio Český Blaník.

0: Báječná ženská a Michal Tučný za námi, naopak Michal Krusberský teď před vámi a před námi společná skoro pětihodinovka. Tak se na to těším a vy se těšte naopak po 13. hodině taky na Michala Davida. Každý mi tě lásko závidí. Bude i kapela Krištofa Srdce být. Můj srdce být, jen pro tebe nechám. A nabídnu třeba i Petra Nováka. Já budu chodit po špičkách. České písničky, které máte rádi, hned po zprávách si jich dáme rozhodně víc.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak to bude vypadat zítra? Většinou oblačno, nejprve jen výjimečně s přeháňkami, ale během dne od západu se ty bouřky a mraky přiženou ve větším množství. Později večer čekáme na jihozápadě ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty tomu budou odpovídat 16 až 20 maximálně, na západě kolem 14 a na Moravě a ve Slezsku 19 až 23 stupňů. Pokud se chystáte nahory, tam na vás v Čechách čekají teploty okolo 8, naopak v horách na Moravě a ve Slezsku kolem 12 stupňů Celsia. Teď už další zprávy a Kuba Bělak s nimi.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek a druhý ji snižuje na 40% částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost ČES. Léto a dovolené se blíží. Pokud ale člověk trpí třeba cukrovkou nebo jiným onemocněním, neměl by před odjezdem podcenit přípravu, říká diabetoložka Marta Klementová.
8: Určitě je dobré myslet na všechno, co bychom během cesty mohli potřebovat a vzít si rezervu. Berte rezervu na dobu, jako kdybyste na dovolenou jeli dvakrát. To znamená, jedu na týden, beru si pomůcky a to, co budu potřebovat, léky na 2 týdny.
7: Při cestování letadlem je nejlepší mít léky v příručním zavazadle. V zavazadlovém prostoru je mohou poškodit nízké teploty. Ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Jeho odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury. Litvínov má převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, 4 minutky po 13. Dobré odpoledne všem, přeje Michal Krusberský. Za chvíli se podíváme do pražského planetária, jaká nová výstava se tam pro vás chystá a taky vám budu hrát české písničky, které máte rádi. Jirka Schellinger za chvíli, stejně jako Michal David, a začneme s Petrem Reskem. Tak dobré odpoledne.

0: Každý mi tě lásko závidí a taky Michal David, 14 minut po 13. na Českém Blaníku a jak už jsem slíbil, jdeme vás teď pozvat a hlavně vzít do pražského planetária, kde se chystá další krásná výstava. Jaká přesně, to nám prozradí kolega Radek Barkman.
1: Krásný den. Návštěvníci pražského planetária se mohou těšit podzemí budovy na výstavu meteoritů. Vystaveny přitom budou i některé vzácné, v Čechách dosud nepoznané kusy. Největší pozornost patrně bude přitahovat výstava Angritu Rafsa 005, který byl před 3 lety nalezen v Alžírsku. Angritu je přitom z celkového počtu zhruba 78 tisíc meteoritů, na světě pouhých 62. V expozici se navíc objeví také meteority z Marsu a nebo z Měsíce. Důležitou zprávou pro návštěvníky je, že výstava by měla být zcela bezplatná. Vstup do foaje je zdarma, i když nejdete na projekci. Otevřeno bude mít planetárium každý den kromě pondělí. Pokud sem zavítáte, nezapomeňte zamířit také k interaktivnímu kiosku s avatarkou poháněnou umělou inteligencí, případně si prohlédněte interaktivní simulaci dopadu meteoritu. Pražské planetárium jinak otevřelo loni v červnu po 2leté rekonstrukci. Pro Český Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme a až budete mít chvilku čas, s dětmi se třeba budete nudit, nejenom o víkendu, ale jak jste slyšeli i přes týden, klidně se běžte podívat. A my vám jdeme hrát Petru Černockou za chvíli a teď kapela Krištof a Srdce bít.

0: oči divů.
1: Karel Zich nám taky dělal společnost při středě 6. května. No a za chvíli další české písničky, které máte rádi, mimo jiné třeba Leona Machálková. A taky si dáme kapelu Činasky. Ano, Pusa a Michal Malátný, který nedávno prozradil, že až po 50 si začal život konečně užívat. No, má recht, tak někteří musíte asi do toho věku ještě dospět. Dáme si je za chvíli a taky si dáme další informace, co na vás čeká při dovolené na řeckých ostrovech. Počkejte si na to.

0: let.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
9: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Rádio Český Blaník.

0: tenisiek a Elan ve 13 hodin a už 42 minut. Přátelé, dobré trávení toho vašeho oběda a pokud se letos chystáte do Řecka, tak bacha, řeckým úřadům totiž dochází trpělivost z nájezdy turistů a zavádějí stále nová pravidla. Jedno z dalších třeba zahrnuje pláže, kde už teďka nesmíte nechat ani zapomenout ručníky a deštníky, slunečníky, lehátka, cokoliv podobného, protože už to mohou policisté řešit jako přestupek. A ty pokuty nejsou vůbec malé, v přepočtu začínají na 50 tisících a může se to vešplhat na 1,5 milionu za zapomenutý ručník na pláži. Takže buďte opatrní a do včusy si rozhodně užijte. Za chvíli Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald a bude i Maruška Rotrová. To nic, za malý okamžik.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
12: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
13: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
12: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
14: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
15: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
16: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
17: Rádio Český Blaník.

0: Úsměv medový nabídl Pavel Novák a já nabídnu další české písničky už za malý okamžik. Argema a Jarošovský pivovar. Dáme si taky Lékořici, Vaškaneckáře. Lékořicí cesta ke mně ti zaroste jednou. No a pořádně nás rozparádí Helena Vondráčková. A budou i další české písničky, které máte rádi. Už za chvíli pokračujeme.
1: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra máme čekat většinou oblačnou oblohu, nejprve jenom výjimečně s přeháňkami, ale v průběhu dne od západu budou srážky přibývat a budou i bouřky. Později večer čekáme na jihozápadě ustávání srážek. Teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměříme pouze 14 a na Moravě a ve Slezsku kolem 19 až 23 stupňů. Naopak, co se týče hor, tak v Čechách 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 12 stupňů. Tolik počasí a Kuba Bělak je tady s dalšími aktuálními zprávami.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Náklady celé trasy se blíží 140 miliardám korun. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Prahánově stojí dřevěný reliéf Jelena. Jak se k němu lidé dostanou, vysvětluje ředitelka turistické oblasti Brdy a Podbrdsko Petra Schneidrová.
10: Z parkoviště z Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Třemošné a vrchol Bok a spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrchol Kočka.
9: V následujících letech budou přibývat i další turistické označníky. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezónu na Kypru je letos asi o třetinu nižší, než byl loni touto dobou. Obsazenost hotelů pro letní sezónu je teď na asi 40 až 50%. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Íránu. Hokejisty Sparty posílí útočník Jiří Sekáč, hráč s reprezentačními zkušenostmi, který hrál i v NHL, naposledy působil ve Švýcarsku. Sparta o jeho příchodu informovala na svém webu. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Tak už jsme se přehoupli do druhé poloviny středečního dne. Michal Krusbrský je stále s vámi a teď Argema a Jarošovský pivovar.

0: Drž se zpátky, chlapče můj, a Pavel Bobek. No přátelé, konopiště je vyprodáno, tuhle informaci už jste možná zaregistrovali, ale nebojte se, pokud jste si nestihli koupit lístek, tak vám na oslavu těch našich 27. narozenin ještě pár lístků schováme a budeme je rozdávat v našem vysílání. Takže rozhodně buďte ve střehu, dál poslouchejte Český Blaník a už teď se můžete informovat také na webových stránkách radioblaník.cz. A když už jsme u toho konopiště, kde bude vystupovat i Helena Vondráčková, tak si ji teď dáme a bude to Dlouhá noc.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: blízku.
1: David Dale i s písničkou Počítám a já jsem spočítal, že do konce roku zbývá 239 dnů, ale proč bychom mysleli už teď, že jo, na konec roku, když jsou před námi ty nejkrásnější měsíce, tak si je pojďme užívat a za chvíli si užijeme taky další domácí rekord a bude i Vašek Neckář, Iveta Bartošová nebo Karel Gott.
2: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
3: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Tak je to totálka.
10: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Rádio Český Blaník.

0: rychlo spásu, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most.
1: Český Blaník.

0: Marcela Holanová a Čáp teď u nás na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A my už opět jdeme nahlédnout do Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit a Pepíno Vaněk dneska představí další blanický rekord a opět to bude sluníčkový.
2: V červenci roku 2002 vzali pracanti z Rádia Blaník 185 kg banánů, bylo jich rovných 1000 kousků, a vytvořili z nich slunce, které mělo průměr 3,6 metru. Dalo jim to práci, ale rekord se povedl a my k tomu gratulujeme.
0: No děkujeme a třeba brzy přijdeme na další způsob, jak to naše sluníčko udělat. Každopádně zítra další rekord.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
9: Najdete na levnékřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
11: Mua. Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Rádio Český Blaník.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře nevedou. Jsou i sirky.

0: Na závěr hodiny tak je Viktor Sodoma a písnička Stále mi vyčítá. Před námi další hodinka, ve které zazní třeba Heidi. Trošku se načančáme a dáme si i kapelu Opět a Radeček a vyrazíme na hory. Tak sorry, že mám rád hory. A těšit se můžete na duet Hanky Zagorové a Vlastíka Harapese. Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů. A rozhodně již bude víc za okamžik. Pokračujeme.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli čtyřkoli. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
5: Konopiště 2026.
6: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narození.
5: Buďte u toho s námi.
6: Vstupenky na webu radioblaník.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak, zítřejší den bude opět spíše oblačný. Nejdříve srážky jenom ojediněle, ale později během dne od západu budou přibývat a občas se může vyskytnout i bouřka. Večer pak čekáme od jeho západu ustávání srážek i protrhávání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku tam budou teploty vyšší 19 až 23, no a na horách v Čechách kolem 8 a na Moravě a ve Slezsku kolem 12. Tak, vyčerpávající informace za námi a před námi další zprávy, tentokrát už s Eliškou Votrubovou.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot se zítra změní o jednotky haléřů. Oproti dnešku litr benzínu zdraží na 44 korun a 52 haléřů. Naopak nafta mírně zlevní, pumpy ji budou moci prodávat maximálně za 44 korun a 60 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnil rezort financí. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň senátem neprošlo. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému nebo to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Snížení odvodů chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf jelena. Jak se k němu lidé dostanou, popíše ředitelka turistické oblasti Brdy a Podbrdsko Petra Šnajdrová.
9: Z parkoviště z Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Přemošné a vrchol To. A spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
8: Podle ní budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. Čeští hokejisté museli zrušit dnešní trénink v přípravě na švédské hry. V ledě v Katena aréně se totiž objevila díra. Nároďák to zjistil při příchodu. Na ledě byly kolem díry rozmístěné pneumatiky. Český tým tak přišel o plný trénink a na led půjde až při zítřejším rozbruslení před vstupem do turnaje, a to proti domácímu Švédsku. Tolik zprávy, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Je to tak a nás v téhle hodině čekají 3 ve 3 a taky vám představíme zbrusunovou známku, tu poštovní myslím. No a hlavně si budeme hrát Blaník a slunce dál svítí za chvíli, teď se načančáme a vražíme do ulic. Heidi je tady.

0: Zlatá éra 90. let, kdy jsme ve vysílání slýchali úžasný hlas Petra Muka, nejdříve v kapele Oceán a potom také v Šalomu. To byla Ráchel 15 minut po 15. a to znamená jedno a jediné.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ano, 3 ve 3. Dneska si tyhle písničky prosvištíme po dvou kolech. Ucítíme vítr ve vlasech, vůni benzínu, takže dámy, nasedněte, berte si helmy a my nabízíme motorkářské písničky. Dalibor Janda, Hurikán bude i Marta Athena Elefteriadu a Kluci na motorkách a také Bílá Java 250 a samozřejmě Věrka Špinarová. Ta nesmí v tomhletom výběru taky chybět. Tak pojďme na to a přejeme dobré odpoledne.
2: Tři ve tři
1: na Českém Blaníku.

0: Tři písničky o motorkách v rámci dnešních 3 ve 3. Věrka Špinarová za námi, před námi Aneta Langerová a nebo taky Hanka Zagorová, která v den svých nedožitých 80, čili 6. září, bude mít novou knížku. Ano, v ten den vyjde taková velká obrazová biografie s názvem Hanka Zagorová, Žít tady a teď. Autorem je Pavel Hénik a bude to prý moc krásné. Tak jsme zvědaví, každopádně za chvíli si ji pustíme i s Vlastíkem Harapesem a dáme si písničku Jen pár dnů.
1: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
4: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
5: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
4: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
5: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
6: Maxi Dotace.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kilogram jen za 69,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17.

0: taky.
1: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
2: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
1: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
6: Radio Český Blaník.

tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota. Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní.

0: hvězdách zpíval Palo Habera, co ovšem ve hvězdách není, to je zase jedna poštovně blanická novinka, protože přátelé, Konopiště má konečně svoji poštovní známku. Do prodeje jde právě dnes a podrobnosti nám o ní poví mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
1: Samostatná známka vychází v nákladu 400 000 kusů. Její cena je 31 korun a k dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
0: No prosím, tak já ještě dodám další informaci, že jde vlastně o známku z edice Krásy naší vlasti a zachycuje východní stranu Konopiště, zasazenou do okolní krajiny. Takže si klidně můžete pořídit, my zdravíme nejenom na zámek, ale i do Podzámčí, těšíme se za pár dnů a teď už zase jdeme hrát další české písničky, které máte rádi. Kapela Kryštof, Jaromír Majer a nebo Lenka Filipová ze Všeho nejdřív.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
7: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
6: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
7: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
6: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
7: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
8: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
9: Rádio Český Blaník.
10: Život je šatna v kabaretu.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Šel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát.

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: Helena Vondráčková, která má za sebou další koncerty v rámci svého turné, dokonce i koncert v Opavě 12. května už je teď vyprodaný, takže koukejte i na ty další termíny. No a my za chvíli dáme šanci dalším českým písničkám. Bude třeba Pavel Vítek, Má svůj den.
1: Má slavný den.
0: Taky si dáme Slunečný hrob a Blue Effect budou. A těšit se můžete i na píseň Kovbojskou v podání Michala Hrůzy a Lenky Dusilové. Tak doufám, že se taky máte krásně dál s českým Blaníkem.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
3: potisk, trička, byla CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: A dost barvy.
6: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
7: Veselé barvičky jara.
6: Akce platí do konce června.
7: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
8: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítra podle meteorologů bude většinou oblačno, nejprve bez přeháněk, ale ty se pomaličko od západu budou přidávat a ojediněle máme čekat i bouřky. Později k večeru na jihozápadě ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů v průměru, na západě kolem 14 a na Moravě a ve Slezsku naopak 19 až 23 stupňů. Na horách v Čechách kolem 8, ale na Moravě a ve Slezsku kolem 12. Tolik počasí na zítřejší den, na co se dál děje zajímavého, to se dozvíme teď.
9: Zprávy na českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zlínský kraj bojuje se suchem. I vzhledem k výhledu počasí, které významné deště nepředpovídá, vyhlásilo vedení kraje kvůli suchu stav nouze. Informoval o tom hejtman Radim Holiš.
11: Co to pro naše lidi v kraji bude znamenat? Budeme vás žádat, abyste se v lesích zdrželi zakládání jakýkoliv ohňů, nedělali žádné ohňostroje. Firmy, které pracujete v našich lesích, vám přímo zakazujeme, abyste spalovali klestí a rozdělávali ohně při práci v lese. Důrazně žádáme o to, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice napříč celým krajem.
10: O vyhlášení požádali krajští hasiči. Od začátku dubna hasili už 45 požárů v přírodě. Letecké palivo dál zdražuje. Aerolinky přehodnocují náklady, některé spoje ruší, jiné slučují. V Evropě je kerosinu, tedy leteckého paliva, zatím stále dost. I tak ale Brusel připravuje opatření. Evropská komise ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti, a to ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob. Obyvatelé Olomouce bojují za tramvaje z hlavního nádraží do Pavloviček. Petici za zachování a opravu trati podepsalo více než 5 000 lidí. O jejím osudu rozhodnou radní, kteří petici projednali. Kromě opravy trati radnice posoudí taky variantu nahrazení tramvají elektrobusy. V pražské zoologické zahradě se narodilo rekordních 7 mláďat kapibar. Dosud nejpočetnější vrch v historii pražského chovu přišel na svět v pondělí ráno. Už teď ale mohou návštěvníci vidět. Kapibary obývají výběh v dolní části areálu. Tolik zprávy, hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A dál vám krásné odpoledne všem přeje Michal Krusberský. Taky zdravím všechny Radoslavy, kteří dneska mají svátek. Pánové, tady je pro vás Pavel Vítek. Má svůj den.
12: Má.

0: probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: České písničky, které máte rádi.
0: S tebou.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

0: Na co máte chuť? Káva, limonáda, oranžáda, všechno máme. Kamelie dospívaly 15 minut po 16.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A my si za pár okamžiků pustíme taky písničku Marka Ztraceného, Naše cesty. A to byste nevěřili, kde ta písnička vznikla. Byl jsem z toho docela překvapený. Tak Marku, prozraď to všem.
3: Písnička Naše cesty, která vlastně je taková jako silná, emotivní a možná i romantická, tak vznikla paradoxně na hrozně zvláštním místě. A to bylo v práci mýho táty, který dělal na čistici odpadních vod. A já jsem tam po nocích chodil skládat, protože to byl hrozný klid. Takže to abyste jenom věděli. A jinak já jsem vůbec netušil, že to by to mohl být takovej hit. Ani jsem vlastně nebyl přesvědčený, že tu písničku zařadím na desku, ale nakonec se tak stalo a jsem samozřejmě rád. A klip se natáčel na Šumavě v Železné rudě, opravdu na hranicích, kde dřív byla železná opona, protože ten klip potom pojednává. A pamatuju si, jak jsme se modlili, ať už nesněží, protože to bylo někdy, myslím, v říjnu a ono zrovna začalo. Takže jsme to měli takový divoký. Mám s tím spojený bohužel i to, že když jsem tu písničku dotočil a chtěl vydat, tak přišla informace, že zemřel Karel Gott. Takže to bylo takový, že mám takový spojený pocity štěstí a hroznýho smutku, takže ta písnička je taková pro mě zapeklitá.
0: To je fakt, ale čistička odpadních vod, teda to by mě fakt nenapadlo. Tak Marek Ztracený je tady a já přeju krásné odpoledne.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Seriálová znělka, Michal Hrůza, Lenka Dusilová a píseň Kovbojská. My pro vás chystáme dál taky české hezké, které máte rádi. Bude třeba Petr Rezek s písničkou Jsi. No a taky se projedeme v šíleném kolotoči s Luckou Vondráčkovou. A bude jich rozhodně víc. Na českém blaníku hrajeme dál české písničky, které máte rádi.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tak kápni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
2: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Rádio Český Blaník.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

Lásek vím, že si má největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to.

0: Chmíří Papelišek a taky kapela Slza na Českém Blaníku. Taková aktuální písnička, protože když nám ty teploty v uplynulých dnech stouply nahoru, pampelišky vyrazily a všude to lítá a alergici šílí. My ale budeme dál hrát české písničky, které máte rádi, a hlavně po 17. hodině taky jednu na vaše přání. Takže ať už si musíte po dnešku spravit chuť, protože to v práci moc nešlo, ať už potřebujete zahrát své drahé polovičce nebo někomu k narozeninám a k svátku, tak máte šanci. Stačí poslat hlasovku, kterou nahrajete přes WhatsApp, a nebo nám poslat SMSku na číslo 720 836 307. Stačí napsat, o jakou písničku máte zájem, pro koho by měla být a samozřejmě od koho to je a tak dále, však to už znáte. Tak se těšíme po 17. hodině na vaše vzkazy a za chvíli František Nedvěd, Kočovní herci a také Petra Janů. Už nejsem volná.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí, a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Halo, halo! Zahradnictví České zemědělské univerzity v Jevanech vám nově otevírá brány i v neděli. Budeme na vás čekat od 9 do 15 hodin, a to celou hlavní zahradnickou sezónu až do 10. května. Najdete zde vše pro zkrášlení vašich zahrad. Ano, slyšíte dobře. Až do 10. května je otevřeno v zahradnictví Jevany i v neděli. lesy.czu.cz.
6: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
7: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
9: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
10: Rádio Český Blaník.

0: Katapult a stejnojmenná písnička doznívá těsně před 17. Tak a před námi další hodinka s českými písničkami. Láska má, to bude Vašek Neckář. Láska má, to je světlo. Nebude chybět Hanka Zagorová. Za každou chvíli s tebou platím. A rozhodně si vychutnáme lahůdky divokého Byla. Ty jsi moje láska s oddělení. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší den opět oblačný, nejprve jenom výjimečně s přeháňkami, ale během dne od západu už budou ty srážky četnější a také musíme očekávat sem tam i bouřky. Později večer čekáme na jihozápadě ustávání srážek. Teploty 16 až 20, na západě kolem 14 a na Moravě a ve Slezsku tam bude 19 až 23 stupňů. Počasí za námi, ale Eliška Votrubová dorazila a jsou tady další zprávy.
5: Zprávy na českém Blaníku.
6: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Meteorologové vydali novou výstrahu. Bouřky, které by dneska měly dorazit, mohou být silné a doprovázet je mohou kroupy. Ty nejsilnější bouřky se očekávají po 19. hodině. Nebezpečné mohou být i kvůli nárazům větru. Foukat může až 70. Výstraha platí do půlnoci, a to v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do východních Čech. Lékaři letos v Česku zachytili 1078 případů žloutenky typu A. Loni jich bylo přes 3000. Odborníci letos očekávají postupný útlum epidemie. To se ukazuje už v posledních týdnech. Nové případy ani nejsou hlášeny ze všech krajů. Silničáře stále více zaměstnává úklid odpočívek u dálnic. V poslední době se během něj potýkají i s nebezpečným odpadem. Třeba na odpočívce Střechov na D1 řidiči do kontejneru na směsný odpad několikrát vyhodili akumulátory. Ty později na skládce způsobili požár. Co všechno už během uklízení silničáři našli, prozradil v České televizi mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
7: Úplně všechno. Stavební suť, nábytek, kusy počítačů, našli jsme loni dokonce jednu dřevěnou latrínu a odloženou úplně novou výřivku.
6: Nicméně nejčastějším odpadkem jsou stále pneumatiky. Známý britský přírodovědec a dokumentarista David Attenborough v pátek oslaví sté narozeniny. A přání mu mohou poslat i Češi. Poblahopřát mohou jednotlivci i školy nebo firmy. A to na webové stránce české pobočky Světového fondu na ochranu přírody. Zástupci pak přání v den jubilea doručí jeho týmu. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli také jedna na vaše přání. Tak si na ní počkejte. Michal Krusbersky zdraví a teď už je tady Karel Černoch a Zrcadlo. Mějte s námi dobré odpoledne.

0: Láska má a Vašek Neckář na Českém Blaníku, tak jdeme zjistit, jestli ta další písnička na přání bude pro nějakou lásku, anebo pro někoho úplně jiného.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Milí Blaníku, zahrejte nám písničku Okno mé lásky od Olympiku a bylo by to pro kolegyně Janu a Jiřinku. Zdraví Eliška a my vás tam taky pozdravujeme, ať vám to tam rozhodně utíká. Posíláme kapelu Olympik.
2: Písnička

0: Za každou chvíli s tebou platím. To byla Hanka Zagorová na Českém Blaníku v 17 hodin 25 minut k tomu. No a koukám se, že venku nám také už pěkně prší, aspoň co se týče středních Čech. Aktuálně jsou největší bouřky v okolí Jílové u Prahy, Týnce nad Sázavou, Čerčan, Benešova a také třeba se to blíží na Pečky, takže tam všude raději deštníky s sebou, schovejte všechno, co by mohlo odnést vítr, ať nemusíte utíkat k sousedům na balkóny a na zahrádky. A my vám samozřejmě dál hrajeme české písničky, Ilona Čáková bude za chvíli a ze všeho nejdřív kapela Miraj a písnička Tenkrát.
1: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
8: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
9: Jízdy na bobové dráze.
7: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
9: Soutěže.
7: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
9: A koncert Tomáše Kluse.
7: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
9: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
7: nhr.cz.
10: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebním Deck platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
11: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
14: A jaké?
13: Alfa křížovky, ty s duhou.
14: A s tákem.
13: Najdete na levnekřížovky.cz.
14: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
13: Mua.
15: Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: Meky Žbirka, Magda Šalomounová a tento song tady u nás na Českém Blaníku. A spoustu songů a spoustu krásných českých písniček samozřejmě uslyšíme i na Konopišti letos 30. května. Pokud už máte lístky, tak se radujte. Pokud vy ostatní byste chtěli a lístek jste už nesehnali, protože už je vyprodáno, tak mám pro vás rozhodně dobrou zprávu. Pár lístků jsme pro vás schovali a budeme vám je rozdávat v našem vysílání. Těšte se a dál poslouchejte naše vysílání, abyste věděli, jak se zapojit a jak se lístky vyhrát. To všechno až zase od pondělka, ale už za chvíli Petr Spálený, anebo taky Divokej byl a Lahutky.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Už zase nejde internet.
6: Ta Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kilogram jen za 69,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
12: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
15: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Jakub Smolík, toho si taky užijeme na konopišti. Teď zakončil odpolední vysílání na Českém Blaníku a za chvíli si dáme ještě Petra Muka, Láska ta nebezpečná věc. Láska má, co jsem ti dal. Do vašich uší zamíří i kapela Činasky a Kapradí. Řekni mi lásko. A rozparádí nás i Kabáti s Šamanem. A bude jich rozhodně víc. Dál budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Ratatararatatrička, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
3: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
4: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Křížovky si koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den většinou oblačný, i když zpočátku bez přeháněk, ale postupně během dne od západu s přeháňkami a někde i s bouřkami. Později večer čekáme od jeho západu zase ustávání srážek. Teploty 16 až 20 stupňů v průměru, na západě kolem 14 a na Moravě a ve Slezsku tam bude tepleji, tam naměříme 19 až 23 stupňů. Na horách pak kolem 8, ale na Moravě a ve Slezsku opět něco vyšší teploty, tady naměříme až 12 stupňů. Tak, počasí máme za sebou a s posledními zprávami je tady Eliška Votrubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň senátem neprošlo. K důvodům patřilo třeba to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Výhrady má například lidovecký senátor Josef Klement.
9: Možná si živnostníci, kteří platí nižší základ, neuvědomují, že tím ohrožují svoji vlastní stabilitu v případě výplaty dávky v nemocenské nebo dávky v mateřství. V případě dlouhodobého dopadu tyto živnostníci budou mít nižší důchod o 1600 korun měsíčně.
8: Snížení odvodů chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně se za vládu nikdo nezúčastní. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Sjezd, který proběhne od 22. do 25. května, nepovažuje za šťastný. Doufá, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Německa s Českem. Kriminalisté nadále ohledávají požářiště v českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Výše škody zatím stále není známá. Podle policie tedy ještě nelze určit, jak vysoký trest hrozí viníkovi. Čeští hokejisté zahájí švédské hry proti suverénovi. Zítra je v Ängelholmu čekají domácí Švédové. Ti v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhráli všech 9 zápasů. Ve vzájemných soubojích proti výběru 3 korunek se Češi pokusí ukončit sérii 5 porážek. Utkání začne zítra v 7 večer. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Eliška se sice rozloučila, ale naše vysílání rozhodně nekončí. Pro vás tady máme české písničky 24 hodin denně. Za chvíli Karel Zich, Jitka Zelenková, Činasky a teď Petr Muk. Michal Krusberský se ale taky rozloučí, aspoň do zítřejší 13. hodiny. A teď mějte hezký večer s námi.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Garáž v Soběslavi na Táborsku za 552 000 korun. Zemědělská usedlost v Kněževsi u Rakovníka za 3 681 500 000. Rodinný dům ve Střezimíři u Benešova za 6¾ milionu. Byt 2KK v Kožušanech Tážalech u Olomouce za 5 330 000. A pozemek k bydlení v Markvartovicích u Opavy za 6 370 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
2: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
3: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendy v Třebívlicích.cz.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Tom žil kdysi v horách sám a těžký život měl. On krásnou ženou z údolí

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
4: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Tak je to totálka.
1: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%, a to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
5: Český blaník.
6: Český blaník.
7: Český blaník.

země zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

zinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Na našich narozeninách byla poprvé už před 25 lety.
5: Pojďte si s ní zaspívat i tentokrát.
6: Já vás moc zdravím a chci vás pozvat opět na Konopiště, kde se bude konat úžasný koncert.
4: Helena Vondráčková na Blanickém Konopišti.
5: 30. května.
4: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz. Radio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Club. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.

kavárny, zřel jsem mloka, jak se děs přijímal lokal moka. Měl černý kvádr s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky. Od těch dob, když vidím mloka, vláknu ho pěstí do oka.

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Profi Vodňa, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlaní.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

strachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hledá.

spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: coraje. Sí.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém vlaníku.

vejdi dál tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

Adam Starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj o dětství, pak o láskách.

0: Rádio Český Blaník.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Český blaník.

0: konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Český blaník.
5: Český blaník.
6: Český blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlát nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky mi víč.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.